0: pobavíme sa trochu.
1: Hello everybody.
2: Hey, what's up?
0: Odezvi sa do nás. Povedz, kde nás slucháš, co vlastne robíš i jak mi ja ti deň. Vyšli nám DM na Gregu Slufka. Co tylko chceš. Yes.